veselo sa na tento svet pozerám. A preto vždy tak spokojne vyzerám. Keď mi niečo nejde, počkám, až to prejde, za tým sa neobzerám. Ja sa nikdy na tento

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Áno, aj dnes sme tu s Petrom Áčom a pripravení čakáme na to, čo vám dnes zahráme a veríme, že vás tak trošku aj potešíme. Vitajte.